0: Ulica, čik, vid, skadit.
1: Preveč je.
0: Odprt, spit. Žog v klubu ni. Žog v klubu ni. Čist sem fucking prbit. Coke, lino, hit.